0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

六。

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

obzor. Kdybychom byli opravdoví swageři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže Bešiktaž ne, jen tra-

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Vrací se oblíbený seriál Extraktoři, který sleduje speciální tým pomáhající Čechům z nebezpečných situací v zahraničí. Druhá řada, dostupná na streamovací službě OnePlay, přináší nové napětí. Těšit se můžeme na zásadní proměny v ději i postavách. Marek Ztracený oslavil úspěšný koncert, kde mu mezi hosty ve VIP zóně fandili známé osobnosti jako Jaromír Jágr a Miroslav Donutil. Nechyběla ani jeho manželka Marcela, pyšná na manžela i syna, který s ním vystoupil na pódiu. Tohoto mimořádného večera se zúčastnil i Leoš Mareš a Richard Genzer, což zdůrazňuje kulturní význam tohoto setkání. Pohled z tribun Letenské pláně na velkolepé pódium, kde Marek Ztracený vystupoval, zanechal nezapomenutelný dojem. Koncert byl plný hitů a speciálních momentů, které umocnily atmosféru. Jedinečná akce se zapsala do historie českého popu a bude na ní dlouho vzpomínat. Od kultury zpět k hudbě. Na rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Mixed Up od legendární kapely The Cure vyšlo pod hlavičkou Fiction Records a představuje impozantní sbírku remixů, která znovu definovala jejich zvuk a rozptýlila zažitou představu o gotické hudbě. Tento klubově orientovaný projekt z 1991 roku přinesl svěžest do tvorby Roberta Smitha a jeho souputníků. The Cure tak ukázali, že i temná hudba může mít rytmickou energii a nestratit svou emotivní hloubku. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Trojitý Oscarový vítěz Robert Richardson věří, že umělá inteligence je nevyhnutelná v kinematografii a mohla by si vyžádat novou Oscarovou kategorii. Během rozhovoru na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu zdůraznil, že by Hollywood měl mít pevná pravidla pro její použití. Tato technologie může zásadně ovlivnit určité projekty v budoucnosti. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudní zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Vrací se oblíbený seriál Extraktoři, který sleduje speciální tým pomáhající Čechům z nebezpečných situací v zahraničí. Druhá řada, dostupná na streamovací službě OnePlay, přináší nové napětí. Těšit se můžeme na zásadní proměny v ději i postavách. Marek Ztracený oslavil úspěšný koncert, kde mu mezi hosty ve VIP zóně fandili známé osobnosti jako Jaromír Jágr a Miroslav Donutil. Nechyběla ani jeho manželka Marcela, pyšná na manžela i syna, který s ním vystoupil na pódiu. Tohoto mimořádného večera se zúčastnil i Leoš Mareš a Richard Genzer, což zdůrazňuje kulturní význam tohoto setkání. Pohled z tribun Letenské pláně na velkolepé pódium, kde Marek Ztracený vystupoval, zanechal nezapomenutelný dojem. Koncert byl plný hitů a speciálních momentů, které umocnily atmosféru. Jedinečná akce se zapsala do historie českého popu a bude na ní dlouho vzpomínat. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: Zpomal s náma.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Mixed Up od legendární kapely The Cure vyšlo pod hlavičkou Fiction Records a představuje impozantní sbírku remixů, která znovu definovala jejich zvuk a rozptýlila zažitou představu o gotické hudbě. Tento klubově orientovaný projekt z 1991 roku přinesl svěžest do tvorby Roberta Smitha a jeho souputníků. The Cure tak ukázali, že i temná hudba může mít rytmickou energii a nestratit svou emotivní hloubku. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Rovné.

0: Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Vrací se oblíbený seriál Extraktoři, který sleduje speciální tým pomáhající Čechům z nebezpečných situací v zahraničí. Druhá řada, dostupná na streamovací službě OnePlay, přináší nové napětí. Těšit se můžeme na zásadní proměny v ději i postavách. Marek Ztracený oslavil úspěšný koncert, kde mu mezi hosty ve VIP zóně fandili známé osobnosti jako Jaromír Jágr a Miroslav Donutil. Nechyběla ani jeho manželka Marcela, pyšná na manžela i syna, který s ním vystoupil na pódiu. Tohoto mimořádného večera se zúčastnil i Leoš Mareš a Richard Genzer, což zdůrazňuje kulturní význam tohoto setkání. Pohled z tribun Letenské pláně na velkolepé pódium, kde Marek Ztracený vystupoval, zanechal nezapomenutelný dojem. Koncert byl plný hitů a speciálních momentů, které umocnily atmosféru. Jedinečná akce se zapsala do historie českého popu a bude na ní dlouho vzpomínat. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Naschledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Zdravím všechny posluchače Rádia B. Já jsem Selekta Šazo a přináším vám nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě dneska se podíváme zase opět na spoustu novinek ze světa reggae music a taky jungle music. No a každopádně nebudu dál zdržovat a podíváme se na první novou věc, kterou jsem pro vás přichystal. Je to od Queen Omegy, Kushite a Jalifi, jmenuje se to Vice Queens a je to čistě dámská

No a následující věc bude od jedné z nejznámějších francouzských kapel Dub Inc. aka Dub Incorporation. Vydala totiž nový album, který se jmenuje Future, obsahuje 15 skladeb a jsou tam i super feety, jako například s Balikem, Tyrem, Alborozím nebo Kumarem. Každopádně album doporučuju a já jsem si vybral pro vás track Alone, Slayer, Dire.

Pokud se vám zdá, že mám nějaký zvláštní hlas, tak je to buď tím, že jsem opravdu zvláštní člověk, jakože fakt zvláštní, anebo prostě je to tím, že jsem neskutečně nachcípanej. Ale opravdu neskutečně nastydlej. Jak přijde první ochlazení, já na to trpím, hned jdu do kopru. No, každopádně hudba léčí, takže my si dáme další track a tentokrát tady mám track od Juliana Marleyho, který vydal novou skladbu, ta se jmenuje Don't Ruin My World, ale můžete ji taky najít pod názvem Soil of Life. Tak jo.

0: Právě nám dohrál Julian Marley. No a já bych se podíval na nějaký to album, který vám chci doporučit. A je to úplně fresh album. Nedávno vyšlo, je tomu tak týden zpátky. A je to album od zpěváka, který si říká Lion D. No a samozřejmě ve zkratce něco o něm. Takže Lion D, neboli David Andrew Ferry, se narodil své italské matce a nigerijskému otci v roce 1982 v Anglii, konkrétně tedy v Londýně. Následující rok se ale vrátil se svojí matkou zpět do Itálie a tam žije až dodnes. V roce 2007 vyšel jeho první single, který se jmenoval Keep the Fire Burning, a v roce 2009 vydal své první album s názvem The Burning Melody, které produkoval Bizarre Records a který s ním vlastně až doteď spolupracuje. Za dobu svého působení vydal několik EPček a 5 alb, 5 super alb musím podotknout. No a my se podíváme na to jeho nejnovější vlastně, o kterým jsem mluvil, a to se jmenuje All In This Together. Musím říct, že po celou dobu poslouchání tohoto alba jsem měl husí kůži, a je fakt úžasný, je fakt skvělý, poslech jsem si ho celý a dokonce jsem ho zařadil i do svého playlistu. No ale to jenom tak mimo. Každopádně já jsem pro vás vybral dva tracky. Jeden je s basy signálem, ten se jmenuje Fight and Win, to bude ten první, a druhý se jmenuje Jah is my keeper. Tak jo, yo, yo.
1: Out again, Lions out again, a busy,
2: fight and win. Never give up the hustle, never give up the fight. Marcus Garvey highlight.

malá ukázka z alba All In This Together od zpěváka Lion D je za námi a my jdeme hned na další věc a ta je od Archangele a jmenuje se to Shook.

0: Anglický reggae veterán, který si říká Tipa Irie, vydal po 6 letech nový album s názvem I Am An African. No a mě by asi hamba fackovala, kdybych vám nepustil aspoň malou ukázečku z tohoto alba, i když mě úplně tak neoslovilo, jak bych teda řekl, protože tohoto zpěvák mám rád. No každopádně to je úplně boost. Vybral jsem track, který se jmenuje taky I Am An African, ale je to remix a je to remix od OBF Sound Systému, což je francouzský především dubový a stepa sound systém. Takže jo.
1: Yeah. And you know I know where I'm from.

francouzská bandička, která se říká Airy Ides, vydali nový rhythm, který se jmenuje Rocking Time Rhythm. No a jak ho vydali, tak samozřejmě zpěváci z celého světa se na něj seběhli jako slepice po flusu. No a já jsem samozřejmě musel jednoho z nich vybrat, i když je to celkem těžký, protože tam jsou zpěváci, jako je třeba Fantan Moja, Lutan Faya, Sizzla, Chesidek a další. No a já jsem si vybral Spektakulára, který vydal track s názvem High Grade.

No a ještě než se vrhneme na Junglik, tak si dáme poslední reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese název Calling a

Jak jsem slíbil, tak se stalo, protože my teď přidáme na BPM a dáme si trochu reggae džunglu. Každopádně mám tady novou věc od producenta, který si říká Kongonety, můžete ho znát i jako zpěváka, to si říká pro změnu Rebel MC. Každopádně tento track se jmenuje Ancestors, je společně s Evou Lazarus a Black OJ AM a sám Kongonety tomu říká Jungle Farai. Rules the nation with version.

Ani producentské či DJské duo seriál Killaz neusnuli na vavřínech a vydali nový track. Nový track. Udali remix tracku. A to konkrétně na CCA rok starý track, který vydal Sublou HZ a Fras Gruvas. Neslo to název Kuš a vyšlo to na dub Šota. Takže my si to jdem poslechnout, protože tento remix je možná ještě lepší než originál. No, možná.

jenom jsem chtěl dodat, že Dubshota je vlastně label. Tuším, že patří Benny Pageovi. Myslím, že Benny Pageovi, ale nejsem si úplně jistý. Takže jenom to jsem chtěl vypíchnout, protože v předchozím vstupu jsem to jaksi vypustil. No každopádně to je burst, protože my se blížíme do finále a dáme si poslední věc. Ta je od Víka, jmenuje se to My Sound, je to takový klasický jungle style. No a my se zase uslyšíme příště, budu se těšit, takže se mějte fajn, mějte se hezky a čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Vrací se oblíbený seriál Extraktoři, který sleduje speciální tým pomáhající Čechům z nebezpečných situací v zahraničí. Druhá řada, dostupná na streamovací službě OnePlay, přináší nové napětí. Těšit se můžeme na zásadní proměny v ději i postavách. Marek Ztracený oslavil úspěšný koncert, kde mu mezi hosty ve VIP zóně fandili známé osobnosti jako Jaromír Jágr a Miroslav Donutil. Nechyběla ani jeho manželka Marcela, pyšná na manžela i syna, který s ním vystoupil na pódiu. Tohoto mimořádného večera se zúčastnil i Leoš Mareš a Richard Genzer, což zdůrazňuje kulturní význam tohoto setkání. Pohled z tribun Letenské pláně na velkolepé pódium, kde Marek Ztracený vystupoval, zanechal nezapomenutelný dojem. Koncert byl plný hitů a speciálních momentů, které umocnily atmosféru. Jedinečná akce se zapsala do historie českého popu a bude na ní dlouho vzpomínat. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: 2004 solo pro dva. Aha, můj svět. Můj svět, už několik let. Ha, tahle věc. De facto solo pro dva. Můj svět. Jo, teď jedy na majku a můj svět.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Trojitý Oscarový vítěz Robert Richardson věří, že umělá inteligence je nevyhnutelná v kinematografii a mohla by si vyžádat novou Oscarovou kategorii. Během rozhovoru na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu zdůraznil, že by Hollywood měl mít pevná pravidla pro její použití. Tato technologie může zásadně ovlivnit určité projekty v budoucnosti. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Yo, malý Pepek mixtape v prdeli.
4: Mocná karta!
3: Malý Pepek a Zerina.
4: Hey!
3: Slovenský tanečník DJ Jazzy a králi Jihu Tomáš Sochůrek.
4: Čo mám dát, Johnu? Zdvojová

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nevšedních událostí přichází zpráva z Číny, kde 18-letý chlapec trpěl dočasnou ztrátou sluchu po vystavení vysokofrekvenčním zvukům cikád po dobu 4 hodin. Tento zvláštní případ ukazuje, jak může příroda někdy překvapit a zároveň upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. Buďte opatrní při dlouhodobém vystavení hlasitým zvukům a mějte na paměti zdraví svého sluchu. Nashledanou, vaši posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: 2004 solo pro dva.
1: Aha, můj svět. Můj svět už několik let. Ha, tahle věc.
0: De facto solo pro dva.
1: Můj svět.
0: Jo, teď jedy na majku a můj svět.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

si horkej, olej, drinka, nože z kuchyně. Začnu ti řezat prsty jeden po druhým. Můžeš držet piču, teď už nechci žádný omluvy. Oholím ti obočí, opařím ti ksicht. Celý tě pomočím, cígo típnu o jazyk.

Knout. Nebojte se, zalezte pod deky, nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout, budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal, až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal, někdo umřel a někdo život dostal, někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz, děti, který měli sny, se budou

posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.

0: Tak a začínáme. Krásné odpoledne, vážení přátelé. Máme další pokračování pořadu Zeměkoule, dneska trošku netradičně.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači. Čau, Cvrndo.
0: Zdar, Lobo, a zároveň zdar, posluchači. Vítejte všichni.
1: No, jak říkáš, dneska to je trošku jiný. Dneska to bude celkově úplně jiný.
0: Koncept je v tom, že dneska nikam nevyrážíme. Dneska jsme si udělali takový pohodovej, řekněme, dýchánek ve studiu a společně tak nějak pohovoříme o cestování a různých věcech.
1: Tak a i tu hudbu si budeme pouštět takovou, kterou chceme, a nebude to závislý na tom, kam bychom cestovali.
0: Přesně tak, takže pokud vás to bude zajímat, tak se pohodlně usaďte. No a pokud ne, tak se taky pohodlně usaďte a my vás přesvědčíme, samozřejmě.
1: Ale Cvrndo, já ti prosím tě, zní teďko ty mikrofony, a to je hrozně zvláštní pro mě.
0: Hrozně, mě, Lobo, ty mi zníš úplně jako vždycky a sám sobě zním jako robot.
1: Jinak, víš, přátelé, abyste věděli, my máme nový krabičky na mikrofony, na zvuk mikrofonu, a zní nám to do sluchátek trošku jako neobvykle, zvláštně.
0: Ale pro vás by to mělo být na druhou stranu jako přilepšení, že by to mělo být posluchatelně lepší, ale jakož to pro uživatele momentálně je to fakt nezvyk.
1: Bude to o zvyku, no, přesně tak, jak říkáš.
0: Jak kdyby byl v tunelu, si přijdu někde a hovořil někde pod koléma.
1: No, takže dneska si budeme povídat o věcech, které nás napadnou, možná i o tom cestování něco zmíníme, rozhodně zmíníme taky vítěze minulý soutěže, oznámíme novou soutěž.
0: Možná nějaký takový ty kraminky, co děláme v běžných dílech, ale uvidíme, no, asi jako blbý udělat si tematický jména, když jsme ve studiu, tak bychom si jako vymýšleli jména podle lidí, co s náma chodí do studia.
1: Ale mohli bychom dát třeba písmeno.
0: Jo, nebo ty asociace. Zkusíme něco vymyslet, máme na to dvě hoďky, přátelé. Já myslím, že to bude zajímavý kousek odpoledne, tak ho pojďme společně prožít.
1: Tak, tohle je Zeměkoule dneska ze studia Roudnice nad Labem a my si dáme další skladbu.
0: Další skladba je Good Times a MJ Cole Remix, a konkrétně má na svědomí MJ Cole a Jungle.
1: Tak jo, pojďme si to pustit.
0: Strašný název.

0: Takže milí posluchači, ladíte Rádio Bčko a pořad Země koule, tentokrát z rovnického studia.
1: Máme takový pohodovější díl, jak už jsme naznačili v úvodu dnešního dílu.
0: Máme taky hlavně rádiový letadlo na zimní údržbě.
1: Já se musím nechat na STKčkách a mám trošku strach, aby nám to prošlo do ledna, aby jsme jako vyvolili těch nových směrnic z Unie.
0: No, už jsme úplně neprošli, se přiznáme, takže pár věcí tam bylo v nepořádku, které se musí dát dokupy.
1: Já si myslím, jestli ty jemi se nebyli z toho, jak jsme hulili před tím na palubě, že by tam naměřili nějaký kraviny, víš?
0: A je to možný, no, je to možný. Každopádně tentokrát nikam nelítáme a máme taky Vánoce, takže, nebo blížej se Vánoce, máme takový to vánoční období, takže jsme si řekli, že si dáme klídek a bez cestování.
1: Zároveň tenhle klídek nebyl úplně nepodepřený jakoby trablema nebo něčím takovým. Měli jsme to v plánu maliličko jinak, než to vyšlo, a zároveň byly jaký rádiový problémy, takže jsme se tady tak lehce jako rozhodili z pohody.
0: No, ale to už bych nechal asi bejt, zkrátka se stalo a...
1: Přesně tak, jako to je vždycky nějaká kovádle kravinga, takže my se pomalučku naladíme skvělou muzikou, naladíme i vás samozřejmě.
0: No, a Cvrno, jak jsem říkal, že se blíží to vánoční období, tak co ty, jak jsi natěšenej na Vánoce?
1: Já ani mi nemluv, já mám 5 dní do pracovních dní do konce roku a pak jdu až 6. ledna, jestli se nepletu.
0: Tak to je těžká záviska, já jdu 2. do práce.
1: Hnedka, úplně tak jako dělo.
0: A do 21. jdem taky, no, nebo do 22. vlastně.
1: No, tak já mám přesně nějaké 5 pracovních, ale je to 5.12, tak zase jako co budu hovořit.
0: Už 22. teda máme vánoční posezení v práci, takže to bude jaký už na cajk.
1: A já to beru tak jako, že příští sobotu teda vánoční večírek tady s váma a s náma a potom pojedu ve čtvrtek 22. za mojou babičkou a tam s ní potrávím třeba týden na 2 dny a 9 dní třeba, něco v tom smyslu.
0: Kdybychom mohli dát nějaký hovor s babičkou rádiovej.
1: Jestli budete vysílat, tak určitě babička ráda zavolá, ona z toho byla mega nadšená posledně.
0: Škoda, že se to tenkrát nenahrálo.
1: Jo, ale i tak, jako užili jsme si to, abych vám to nějak tak přiblížil, babička volala, my jsme byli, jakoby, já jsem byl na rekreaci u babičky a tady kolegové vysílali nějaký speciál letní, něco a byly písničky na přání, nebo byl zavolejte do éteru a tak jsem aspoň přemluvil babičku, ať tam cinkne a tam, bylo to fakt takový roztomilý,
0: bylo to měl hrozně, jsem z toho radost. Hrozně skvělý to bylo, za mě to byl úplně nejlepší moment celého toho vysílacího dne, tenkrát u... Skinnyho v Račicích.
1: Jo, i ta babča jako to z obyváku z Koberov si to užívala. Takže když bude možnost, tak určitě zavoláme. To je jen co je pravda, samozřejmě.
0: No dobrož, tak si pojďme dát asi další skladbu, co říkáš?
1: Tak si dáme další skladbu a pak nám povyprávíš ty, co Vánoce.
0: No dobrá, tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže další skladba Be Thankful for You Got a Williams the Vagabond. De Wagen. Pardon, William De Wagen.

0: No a my pokračujeme v zeměkoulování a tak nějak se nastínilo moje letošní Vánoce u babičky a Lobo, co ty teda?
1: No tak já na Vánoce se těším tak nějak normálně, hlavně se těším nejvíc na to volno, až si odpočinu pořádně.
0: To mi povíde i ta atmosféra k tomu.
1: No a klasika, že jo, oběhnu pár jako rodinných známých, nějaký kámoše, pohodová atmosféra. Cajk, ale tyva, nemám ještě ani jeden dárek, musím teda přiznat.
0: Já jsem to letos vyřešil takovýma jako poukazama, by se dalo říct, víš, že jsem jako každému si říkal, co bych mu tak mohl dát.
1: Ať si každý koupí, co chce.
0: Ale kdeže, já jsem to vyřešil jako, já ne, když bych to třeba řekl našim, jsme třeba dali s bratrem jako poukaz do, ty vole, jak se to jmenuje, do Varu, do Imperiálu.
1: Jo, takhle.
0: Že jakoby, matka to chtěla, tak jsme jí to koupili, nebo třeba babičce jsem vzal nějaký časopis na předplatku. A tak jsem to jako vyřešil během jednoho večera v práci.
1: Časopis sedmička.
0: Ale kdeže, tohle je, hobby, je jakoby ten podnázev toho, můj čas na kafíčko, hobby, ano, takhle je to velký.
1: Dobrý.
0: A pak jsem koupil magazín číselné křížovky a to je čtvrtletník.
1: Tak to bych ocenil já, jako musím říct, magazín na křížovky.
0: No je to strašný, já jako se vždycky zeptám té babičky, co chce jako předplatit, tak jí to pak beru takhle jako z toho. No prakticky jsem během jednoho jakoby večera v práci vysekal všechny tady ty poukazy, i jsem to jakoby vytisknul, zalaminoval a mám hotovo jebat. Takže ty nemáš nic,
1: ale já nemám nic, já nemám ještě nic.
0: Jak to budeš řešit?
1: No hele, řešit to budu asi příští víkend, to vypadá, no vlastně příští víkend ne, to máme vánoční vysílání, to je průser, no tak. Takže až toho 21. skončím v práci, tak asi půjdu nakupovat dárky, no.
0: Kam?
1: To nevím ještě, no.
0: Do Teska, do Letňan.
1: Nejspíš, největší pravděpodobností, no minulý rok jsme tam byli s MKčkou, takže tentokrát možná to dopadne stejně, no.
0: No tak uvidíte, to já právě tohle úplně nenávidím a proto přesně tady ty obchody jako, nebo jak to říct, nemám rád vánoční nakupování, nebo takový ten schon všech těch lidí, co prostě někam spěchají a potřebují toho mít víc než ty.
1: Hej, já to taky nesnáším, ale prostě každý rok to takhle vyjde, že tam stejně jak skončím úplně v tom největším masakru, když tam pobíháš po těch krámech, už tam skoro nic nemají, všechno vyprodaný, tak stejně jak vždycky něco najdu aspoň, no.
0: No, znovu zecnost, no, co vám budem povídat, přátelé. Takže takhle, kterou asi k našim Vánocům, no a my se asi posuneme v muzice dál.
1: Posuneme se dál a pak si popovídáme o vánočním večírku Rádia B.
0: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: No, troška country neuškodí a my už jsme tak trošku nakousli v předchozím vstupu téma vánočního večírku. Lubo, pověs nám o tom něco.
1: No tak, večírek, na který se těším asi úplně nejvíc každý rok, musím říct, no. Už tentokrát už vlastně po třetí, každý rok, takže už třetím rokem, no.
0: Pro mě to taky takový ten vrchol toho roku, kdy si prakticky nejlíp zavysíláme.
1: Je to velká srdcovka, hlavně pro nás dva teda. My už tady budeme dřepět od 10 od dopoledne. A nejspíš docela dlouho, než přijdou nějaký první lidi.
0: Přesně tak, budeme stavět ty základy, ty čínský zdi právě.
1: Přesně tak, aby byly pořádně pevný a nezlomný.
0: Takže potom už můžou přijít jako DJs a všichni ostatní moderátors SIS.
1: No, oni určitě budou vysílat taky, jako v klasickém režimu, než se začne mixovat.
0: V loni, jestli se nepletu, tak nás střídala MK2 s Kachnizónem.
1: Jo.
0: Asi po 4 hodinách vysílání úmorného pro nás.
1: A mám za to, že tady byla s náma i chvilku Blanche.
0: A Talova dcerka Eliška, nepletu se.
1: Jo, ta byla výborná, ta tady velice zpestřila to vánoční vysílání. A
0: to je posledně, to fakt byla sranda, přátelé.
1: Dost si to užila a my si to taky užili. A tentokrát si to rozhodně užijeme taky. Těšit se můžete na většinu našich moderátorů, tentokrát dorazí třeba i Fefe a Cynic, který tady nebyli vlastně na žádný vánoční vysílání, takže se na ně moc těšíme.
0: To zní skvěle.
1: No a co ještě musím zmínit, já jsem vlastně včera byl v Praze na chálce v jedné asijské restauraci a tam jsme shodou okolností potkali kolegu z pořadu Tracklist, který seděl naproti nám. Já jsem na něj koukal a říkám, tyhle, ten nějaký povědomej. No, aby jsme se ještě osobně nikdy neviděli právě, viď. Tak koukáme na fotku na Facebooku a říkám, ty, to je fakt on. Jsme mu napsali, ať se podívá, že ho zdravíme od vedlejšího stolu a najednou se podíval, no, takže to byl on. Tak jsme ho taky pozvali na vánoční večírek a prý dorazí s kolegou taky. S kolegou z Tracklistu, s Petrem druhým.
0: No a my jsme ještě hovořili, přátelé, že ještě přidám do vínku s Tomasem Burnerem.
1: No jo, ale na to jsem vlastně...
0: Nemáš ještě nějaký novější info od toho večírku, nebo už
1: na to
0: večírku?
1: Na to jsem úplně zapomněl a jako nejsem si úplně jistý, jestli tady ta návštěva dopadne. Každopádně, jestli jo, tak by to bylo velice fajn.
0: I tak je domluvená, přátelé, takže možná i tahle návštěva klapne, takže kdybychom se tady dohromady sešli ve 12-14 lidech, tak si myslím, že by to fakt stálo za to.
1: No, bude to hlavně velká pohodička, že jo, chlebíčky, řízečky,
0: cukrovíčko,
1: cukroví,
0: rumíček, vernetek. No.
1: Rumíček asi vynechám, ale...
0: Nemáš rád rumový kuličky?
1: Jo, rumový kuličky rád mám samozřejmě, jako občas i ten rum si dám, ale tak fernet je fernet, viď?
0: No to samozřejmě, já jsem to bral tak jako vajíčňákově.
1: Jo, jasný. No a těším se i na tu hudbu, co si budem pouštět. Minulý rok to byla velká pecka, i co se týče té hudební stránky. Vánoční pecky v našem podání jsou, myslím, velice povedený.
0: No a 100% budeme rádi, když i vy se připojíte a třeba zavoláte, nebo nám přinesete ochutnat vaše cukroví.
1: Rozhodně bude probíhat spousta soutěží o naše krásné a hodnotné ceny.
0: No, tolik jenom asi o vánočním večírku, takže sobota 17. prosince.
1: 10 hodin start.
0: My už teď se na vás těšíme a sami vidíte, jaká to bude hit paráda.
1: Tady to je vlastně taková předpříprava naše, no.
0: Pravda. My také společně nikdy moc nevysíláme jako živě, by se dalo říct, nebo tohle je položivě, jako polomrtvě, živý mrtvý. Ale je to tak, no, takže my máme jako i trénink, warm-up.
1: Už se házíme i pomalu do té pohodové atmosféry, to můžete slyšet i z toho dnešního podkladu.
0: A kromě jakoby fernetu máme vlastně meruňkovici, no, teda jenom.
1: To je jenom, abychom měli příští týden nějakou změnu taky.
0: Ale já mám, abych se přiznal, doma uschovanou lahev už týden, kdy byla v akci Globusu v Ústí, byla v akci, tak jsem si ji vzal. Do studia jsem si ji teď ve čtvrtek nebral, protože jsem si za opět meruňkovici a vemu ji až na vánoční večírek, mám ji připravenou.
1: Tak ty musíš být už natěšený na ní úplně.
0: Super, <tepeli.
1: laughs> ty se úplně klepeš už.
0: Ne, já mám doma jako permanentně načatou lahé vernetu, tohle jenom jako ta speciální. No a možná ještě, když už protahujeme takhle dlouhý vstup, tak si ještě přihřiju polívčičku, přátelé. Tento čtvrtek, ještě před tím vánočním vysíláním, což znamená ve čtvrtek 15. prosince, mám z té vydání a z té výročí pořadu Vintage C od 8 hodin, takže když už si tak jako děláme schedule na tenhle týden, tak ještě doporučím Vintážek.
1: My jsme vlastně říkali ještě před nějakou dobou, myslím, že tak měsíc zpátky, že ty vánoční díly, já Bumbepu a ty Vintážku si dáme společně, že já si tě tam pozvu jako hosta. A na to jsem úplně zapomněl, teď mi to připomněl.
0: No vidíš to, jestli máš ve čtvrtek volno a čiže chodíš běžně tady, když hraju, tak budu moc rád, když mě doprovodíš a zároveň tě rád doprovodím do tvýho nejubilejního Bumbepu.
1: No, to já mám kolik, 93 myslím, 92, každopádně to bys tady ty už musel být od 6, protože můj Bumbep běží od 6.
0: Mám volno ve čtvrtek, není problém vůbec.
1: No, no tak to nějak vymyslíme.
0: No proč, no tak sami vidíte, jak to bude napínavý týden, přátelé.
1: Plánujeme, toho spousta.
0: Kocor si tenhle vstup už měl skoro 7 minut, takže my se opět přesuneme k muzice. Tentokrát to vypadá docela česky.
1: Je to Vasilův Rubáš a skladba Bylo líp.
0: No tak pome, tohle je Země gule a taková trošku povídavější, studiovější.
1: Jo, jdeme na to.

0: Posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem. Dneska z Roubnického studia, taková ukecaná show to bude dneska.
1: Je to takový povídavější, my většinou nemáme takhle dlouhý vstupy. Doufám, že vám to neleze na nervy.
0: No, ale občas jsme měli delší vstupy, si myslím, v některých dílek, ale dneska no, my jsme si i řekli, že to bude takový, že si prostě pokecáme. Nemusíme řešit žádný cestování, žádný přistávání, žádný hotely, když to za nás stejně většinou řešila teda naše Ingrid, ale
1: kterou samozřejmě tímto zdravíme, takže
0: do vedlejší místnosti.
1: Díky Ingrid, že nám to zvučíš.
0: Děkujeme. No a co tam máme za téma dál? Mohli bychom možná tu soutěž z minulého dílu zmínit, co říkáš?
1: Já myslím, že bychom si to mohli přesně tak, takhle ze začátku podškrtnout a mít to z krku. Nevím, jestli dneska dáme další soutěž.
0: No, úplně jako plánu jsme to neměli, nemám ani jako nápad. Hele, vymyslíme to do dalšího vstupu.
1: Připravenýho zatím nic nemáme, tak uvidíme, jestli něco třeba kápne, ale určitě během vánočního večírku bude spoustu soutěží, takže o nic nepřijdete, to se nebojte. No a soutěž z minula, hororový díl, opět jsme hledali něco nebo někoho hororového v tomhle případě.
0: To byl to někdo od Mattela a byla to panenka Chucky.
1: Chucky Norrisová konkrétně.
0: Jo, taková ta zrzavá. No a vyhrál Jan Klíma z Roudnice nad Labem.
1: Jsem se, že je ze Židovic.
0: No jo, ale mě přišel korespondiák z Roudnice nad Labem, musím říct teda.
1: A tak možná ještě adresa není přesunutá, ale samozřejmě gratulujeme, my už jsme jako smluvení, jak si výhru předáme a určitě ceníme, jak to říct, tu formu správné odpovědi pomocí korespondenčního lístku, to se ještě nestalo.
0: No, byla tam sice špatná odpověď, ale
1: I tak to stálo za výhru.
0: Jedinej to poslal na správnou adresu.
1: Takže přátelé, pokud i vy chcete vyhrát, soutěžte pomocí korespondenčních lístků, je to zaručená šance k výhře.
0: Tak, to bychom měli soutěž.
1: No, další soutěž my zkusíme vymyslet na jednu stranu, ale na druhou stranu bych se vůbec nebál, kdybychom to dneska přeskočili a nechali si soutěže a ceny na vánoční večírek. Ještě jsme nezmínili, že Klimiač vyhrál pivo z naší pivotéky a tričko Rádia Bčko, což byla vlastně ta hodnotná cena, o kterou jste společně s náma hráli a nevyhráli.
0: No, já možná bych tu soutěž nějakou dal, ale třeba trošku netradičnějč, že by to třeba nemuselo být o takovýhle naše standardní ceny, ale vymyslet něco,
1: že by to bylo tričko z naší pivotéky a pivo z našeho rádia, jo.
0: No, nebo třeba, že by s náma někdo mohl vysílat nějaké dílo Zeměkoule nebo něco takového, víš. Mm-hmm. No, vymyslíme něco. Jdeme na další skladbu, to je Paul Oakenfold, CeeLo Green a Benny Page s velice zajímavou věcí Falling.
1: Padání.

0: No a my už tady krásně pokračujeme v tomhle tom speciálním vydání. Načili jsme si tady nějaký krekríky, krekříky, je to tak. A k tomu popijeme Meruňkovici. Já mám konopné pivo, který teda ne, že by byl nějak makavý, ale je to docela zajímavý ležák, takže pokud byste měli chuť ochutnat.
1: No já si dávám standardně kamenickou jedenáctku, konopný pivo jsem nechtěl úplně.
0: Já jsem se chtěl, je to Falkenstein, je ta, ten pivovár, teda jestli se nepletu, konopný ležák, světlý kanár se jmenuje, jedenáctka, taková klasika, je to docela fajn.
1: Kabys nebyl pak skanabisovaný.
0: Skanabisovaný, to se Lobo neboj, protože drogám ne.
1: Striktní.
0: Samozřejmě, tak jsme lidi, ne? Přeci nebudeme tady posluchače nabádat k nějakým jakoby věcem, co bychom dělat neměli a my samozřejmě vám jdeme příkladem a dělat je taky nebudem. Co je třeba zajímavý, co dělám a dělat bychom neměli, tak bych chtěl zmínit včerejší zabíjačku. Lobo si to tady napsal do poznámek. Cvrná pomlčka zabíjačka. Tak já rovnou navážu na jeho sešitek. Tak přátelé, byl jsem včera na zabíjačce, byli jsme ve Vodičkově ulici, hnedka vedle Václaváku, měl jsem z toho trošku strach, že to bude jako pražská nějaká, víš, jako hipsterská věc.
1: Noble zabíjačka.
0: No, tak takový ty jako bez masí bučky a tak. Ale strašně jsem si to užil, koupil jsem si náramek sněz, co můžeš, a pak jsem chodil jakoby k těm, tam byly jakoby tři řeznický jakoby stoly a mohl jsem si vždycky jakoby nabírat, co jsem mohl prakticky, takže jsem to krásně začal ovárkem, co si budem ovárek s křenem, to je taková klasika, do toho jsem to lískal fernetem a pivem, měli tam tankovou Plzeň, ale tam byla smetanová, úplně lahodná. No pak jsem to přesunul na jitrničku. Ta byla zase taková měkčí, já teda mám upřímně rád takový ty tvrdý trnice, jak mají třeba u Kolaříku, ale tahle byla taková jako prejtová, ale možná to bylo tím, jak byla ještě jako čerstvá, teplá, že nebyla třeba taková ta vytuhlá ledničková. No pak zase nějaký pivka takhle, pak jsem, co jsem objevil, byla hrozně dobrá věc, zabíjačkové zelí, něco, kdybyste smíchali zelí s vejpečkama dohromady, taková jako
1: Maria,
0: do kelímků na vidličku.
1: To mám rád, no.
0: Bože, strašně jsem si tam čvachtal. A pak už mi teda jako lezlo očima, ale potřeboval jsem ochutnat, vy dobře víte, tlačenku, to je taková jako věc, kterou strašně miluju. No a to už jsem to zalomil. A
1: to už ti to neteklo jenom očima asi, ne?
0: Já jsem měl trošku problém si tam jakoby odskočit na velkou radu, tak jsem to jako v sobě držel i pak ve vlaku, bylo to fakt nepříjemný, i dneska z toho mám takový trošku spocený čelo, ale užil jsem si to, strašně jsem si pochutnal, na závěr jsme měli nějaký škvarečky, jsme tam jen tak ožírali ze stolu, co vám budu povídat, jako, no a k tomu harmonikář, houslista živej, bože, strašně dobrá věc.
1: No viděl jsem nějaký video, jak tam ten houslista na té židli poskakuje, to bylo docela zajímavý. To
0: no ten během písničky, co stál na židli, ujel třeba 20 metrů podlaždicích na zemi.
1: A jako normálně to dál a nespadnul nic, jo, pohodičce.
0: No a všichni jsme zpívali, bylo to taková krásně buranská akce, já jsem si to mega užil, já jsem kluk z vesnice a tohle mě strašně naplňuje, přátelé.
1: Jo, vypadalo to skvěle, no já jsem si dal teda taky takový gastroporno tenhle víkend, taky v Praze.
0: Pokračuj.
1: Bylo to v restauraci Sia, asijská restaurace na kousek od Staromáku a musím říct, že teda jako vynikající třípatrová restauračka, kde vlastně vidíš úplně do těch kuchyní, jak to připravují veškerý to jídlo. Mají tam napříč tím japonském, Čína, Vietnam, kachínky, mají tam takový ty jejich vietnamský knedlíčky, prostě plněný vepřovým masem, který byly úplně skvělý. Dal jsem si tam kung pao, takový kumpal hochu, to jsem ještě nejet, jako výborná záležitost.
0: Byly v tom arašídy.
1: Byly v tom arašídy, byly v tom spousta dalších věcí, které jsem jako nikde jinde v kumkopau ještě nejet. Ty suroviny byly taky skvělý a moc jsem si pochutnal. Jsme tam různě jako ochutnávali si mezi sebou i ty jídla, co si kdo objednal a jako vynikající bylo úplně všechno.
0: To zní perfektně, takže to vypadá, že jsme si oba dva dali včera víkend v centru, nebo sobotu v centru.
1: Jo.
0: A zároveň jsme o sobě vůbec nevěděli.
1: Já zároveň teda musím říct, že ta Praha už není jako úplně nic pro mě, těch lidí tam a ten schon, ještě jak se blížej ty Vánoce u toho Staromáku, máš ty trhy, ty vado, to normálně je peklo, tam ty lidi se míjejí mezi sebou úplně v desítkách, ne-li stovkách a pak jsem byl velice rád, když jsem se vrátil do tady toho našeho krásného maloměsta do Roudnice a užil jsem si tady zase tu pohodu.
0: Svatá pravda, já to úplně nenávidím tohle, takže proto Já jsem tam jel na tu zabíjačku, takže jsem si z vlaku z Hlaváku doběhnul krásně do Vodičkovo, pak jsem doběhl zpátky na Václav, na Hlavák a bylo vystaráno. V životě bych nedal žádný nákupák třeba, nebo nedej bůh IKEA, nebo takový lensty jako, víš, Tesco v Letňanek, bože.
1: Taky bys dal, víš, když bys musel.
0: Nemusel.
1: Ne, já vím, ale já když jsem třeba nad tím přemýšlel včera, jako kdybych byl v Praze, kdybych tam žil, nebo kdybych musel třeba, tak jako nic jiného nezbyde, než si zvyknout na ten schon a na vlastně celý to fungování. Možná jako můžeš být takovej ten introvert, který vyloženě zajde jenom do nějaký ty zapomněnky a veme si tam malej nákup a pak si zaleze do toho bytu, ale to si myslím, že by si tu Prahu úplně neužil, no.
0: No, jak můžeš třeba poobědat nějaký košík, víš, nebo něco
1: takový, no. To je pravda, no, ale zase tyhle, víš co, to se s nikým neuvidíš, budeš úplně totální asociál. A...
0: Přesně tak, trušit asociál.
1: Jo, ty to úplně nechceš taky.
0: Od listopadu do Tří králů minimálně.
1: Tak jo, hele, já myslím, že bychom měli dát další skladbu, ať zase úplně nenudíme naše posluchače kecama o tom, kde jsme chálovali a tak dál.
0: Další pecka se jmenuje Leave My Room a na svědomí mají DBFC.
1: Tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko.
0: Tak pomeme.

0: Posloucháte cestovatelský pořad na Rádiu Bčko, který se jmenuje Země koule s Cvrnou a Lobem. Dneska výjimečně teda nikam necestujeme, jsme v Roudnickém studiu.
1: A vlastně ani vy nikam s náma necestujete, protože i vy jste s náma v Roudnickém studiu.
0: Je to zvláštní, jako ještě takhle jsme to nikdy nedávali.
1: Přijde mi to taky takový nezvyklý, přijde mi to přesně...
0: Vlastně ještě teď mi napadá, že jednou jo, když jsme měli minulý rok souhrn Země koulí za celý rok.
1: Takový ten rekapitulační díl.
0: Jo, tak to jsme,
1: ano, no,
0: jsme
1: to
0: tady
1: by
0: byli.
1: Se dalo. Ale zároveň je to pěkně nezvyklý, no.
0: Ale musím říct, že teda na ten mikrofon už jsem si trochu zvyknul, že jako už mi to je trošku příjemnější než na začátku.
1: Mně už to vůbec nepřijde, že to je nový.
0: Jo, když jsem se na tom zamyslel a říkám, že už mi to nevadí, tak vlastně zjišťuju, že to furt je trošku jiný, ale tak to je jedno.
1: Přesně tak, my se jako doučíme vždycky, co vám budem hovořit.
0: Hlavně je to příjemný pro vás.
1: No a když jsme nakousli to cestování, tak co ty obo, jak jsi měl cestovatelský rok, tenhle ten?
0: No tak, jak to myslíš, jako cestování naší země kouli nebo všeobecně?
1: To jsem tak nějak všeobecně. Ale se s někam měl něco.
0: Ale já jsem toho popravdě letos jako úplně moc, co se týče mimo země koule, jako nenacestoval.

0: po republice?
1: To jako něco málo, jo, no, ale bylo toho tolik, tolik práce. Měl jsem týden přes léto nějaký volno a to jsem si dal spíš v pohodičce tady u Klímiče na chatě. No, jako musím říct, že tento rok jsem to poněkud zanedbal, to cestování.
0: A tak zase máme cestopis.
1: Byl jsem v Úštěku, hele, na tom, tyjo, na jezeře.
0: V Úštěku na jezeře nezní vůbec špatně.
1: Byli jsme tam se Šazem a byla to jako velice parádní víkendová jízda, kterou jsme si velice užili. Spali jsme tam v chatce, která se skoro už rozpadala, byla počmáraná úplně neskutečnýma storkama různých lidí, kteří tam přespávali. Nebudu radši ani říkat, co všechno tam bylo napsané, že to by asi neprošlo. Ale každopádně jsme si hodně pobavili a příští rok se tam chystáme znovu, tak když tak můžeš vyrazit s náma.
0: Zní to hrozně dobře, popravdě.
1: Jako bylo to hodně cool.
0: Nechám se klidně umluvit.
1: No a vlastně jinak asi nic moc, no. Ty jsi cestoval, myslím, s Klímičem do... Kde jste to byli? V Dánsku?
0: Jsme byli v Dánsku, ano. Vlastně i ve Švédsku jsme byli na tom výletě, to bylo hrozně super.
1: A co, jako, jak to probíhalo?
0: A tak nějak jako pro nás to byly jako levnější Holandsko nebo levnější Amsterdam po případě.
1: Je to tam levnější než v Holandsku?
0: No spíš to ubytování a letenky, to vyšlo třeba na půlku a přece jenom Christiania je otevřená, takže jsme zvolili tohle.
1: A to je dál než Holandsko, ne, ale přece.
0: No vem to čert, jakoby vzdálenost, spíš, že já neměli jsme třeba letenky, nevím, pro jednoho byly třeba za Bůra, jedna cesta, kdežto do toho Dánska byla za dvojku, něco v tom smyslu, že jsme to fakt měli jako nepoměrově.
1: Že o polovinu levnější třeba.
0: No a pak to ubytování, co jsme sehnali, my jsme chtěli, tentokrát jestli pojedeme na půl Amsterdam a Eindhoven, tak Eindhoven je sice trošku levnější, ale i tak v tom Amstru, já nevím, na ty tři dny to byla fakt jako, já nevím, 15 000 třeba ty Airbnbčka, nebo bylo to dost, kdežto tady jsme to měli za 7. A když to potom také sešteš na víkend, tak jsme si prostě dolítli do Kodaně, dali jsme si Christiany a potom vlakem právě přes ten most jsme jeli do Malme, do Švédska.
1: Hezký, hezký.
0: No a na jaře vlastně jsme na místo tohodle, na místo jakoby jarního Amstru, jsme dávali ty Karlovy Vary.
1: Jo, to jsme si vzpomínal, to jsme si už povídali, my jsme v nějaký země kouli.
0: Ano, ano, to byla hrozná sranda, přátelé.
1: To věřím.
0: To je takový jako wellness pohodovej, no, jenom si prostě odfrknout od práce na víkend.
1: Odfrknout si a musím zmínit, že to nebylo zrovna na ten, na filmový festival, jste tam byli mimo to hlavní dění.
0: Ano, my většinou jsme do Kán na filmový festivaly, takže teď jsme tam byli jen tak na rekreaci, že si jak hovoříš. Já bych úplně nenastíňoval právě průběh celého toho pobytu.
1: To je, ale určitě ne.
0: Tolikero. No a ještě mě napadá jedna věc, měl jsem na letošek domluvený to Peru. Nevím, jestli si spomeneš, že jsme o tom hovořili, měli jsme s Burtisem do Peru.
1: Jo, jo.
0: Plánovali jsme to někde nějaký září, něco v tom rázu, ale bylo draho a taky se to nějak nehodilo časově, já jsem dovolenou měl ušetřenou, takže i teď ji vybírám, no a uvidíme třeba na příští rok, pokud ta možnost bude. Určitě rád bych se do toho Peru na 2 týdny odcestoval nebo nastěhoval, jak to mám říct. No prostě bych se tam rád podíval, jako víte
1: jasná,
0: sami.
1: Jasná věc, ale nevím, jestli teda s Burdisem, protože ten vypadá, že se tady zase nakonec docela zakotvil v té naší roudnici.
0: Za mě vem to čert, Peru je pro mě jedno jako z destinací, kam musím.
1: Nějak... Peru všude.
0: Přesně, tyhle, Perugíny. No. Takže tak, no, jako určitě. No. Kdybych se tam nepodíval v následujících letech, tak věřím, že třeba až mi bude 40-50, tak se tam určitě mrknu. Ale proč ne?
1: Jo, hele, tak jako Peru bych se taky podíval. Přece jenom tam jako to, ty pyramidy a tady to mě taky velice láká.
0: Viděl jsi, co jsem měl ráno na Peru?
1: To jsem neviděl.
0: Mluvím samozřejmě slovensky, nartu. Měl jsem tam opar, přátelé, nebudu vás za nic. No nic, přátelé, zpátky k pozice, další pecka koukám, 7x3 digitální svět, no a vy furt ladíte kecací zeměkouli, tak jedem.
1: Tak užívejte.

0: Tohle je Zeměkoule na Rádiu Bčko, dneska z Rovnického studia, dáváme si pohodindu
1: no, a povídáme,
0: teď jsme si povídali o cestování v letošním roce a teď bychom si mohli pokecat o nějakých hudebních akcích, na kterých jsme letos byli.
1: Mhm.
0: Kdyby jsi byl Svendo letos na nějaký...
1: Popravdě tady...
0: Kde jsi byl za muzíkou?
1: Tady jsem takový jako duševní naháč, já jsem úplně neměl tolik letošních akcí, seď jsem byl, řekněme, jakoby i docela zdatnej v tom objíždět různý festivaly, ale to jsme toho kolikrát stihli ruksak, ale asi jsem z toho nějak vyrost, no, možná ta moje pohodlnost mě dostává do fáze, že když bych to sečet za letošní rok, tak co se týče letních festivalů, tak asi to je jediný, co bych přirovnal, byl Předáčtek, dámy a pánové, nevím, jestli znáte.
0: To je tady v okolí Roudnice velice už vyhlášená akce, kde parta přátel pořádá takovou, dejme tomu, tekovou akci, která probíhá celý víkend a je to tam vždycky velice skvělý.
1: Jako pěkný systémy, měl jsem trošku strach z těch lidí, ale my už jsme tam jezdili a jestli se nepletu, tak to pořádá kámo, ta brácha od našeho kamoša, takže je to takový polodomácí, mám to rád. Co se týče dalších věcí, určitě si vybavím, jak jsme hráli, nehráli na té Meduze u Skinnyho, to byl Hračice Fest.
0: To byl Hračice Fest,
1: ano. Hračice Fest, to byl takový polovičně polovičatý dobrý a zároveň nic moc zároveň. se zamotal trošku.
0: Okay.
1: No, počas jsme to ještě hovořili, ještě někde jsem byl určitě. No,
0: já myslím, že jsi byl na Humberku.
1: Humberk, ano, děkuji, to byl vlastně taky letní festival. No tak to už jsou 3 letní festiáky za léto, jako to pro pracujícího člověka je docela odvážný.
0: No a jinak, jako nepočítáme jenom léto, viď? Tak já nevím, jestli jsi byl ještě
1: napadají nějaký ty kluby, ale nic z hlavy nevytasím. Já už pomalu jsem tak nějak jako sfotrovatěl a opravdu za tou muzikou nejedu, no.
0: Hmm.
1: Jako třeba tam něco je, budou tam určitě 2-3 koncerty, který si také z hlavy nevybavím, že mě někdo vytáhl a došli jsme si jen tak na pivčo, ale kocourci nevím. Co ty, Lobo? Spíš ty pověz, DJské.
0: No,
1: anály.
0: Já jsem tak nějak jako celý léto, dá se říct, procestoval po různých akcích. Zmíním určitě jednu, která byla pro mě nejzásadnější a to byl koncert NASE. V Praze to bylo v létě a to bylo prostě geniální. Jako asi nejlepší vystoupení, který jsem viděl. NASE jsem viděl před 10 lety naposled a tentokrát to bylo snad ještě lepší než předtím a to naposled to byl pro mě nejlepší koncert, takže nás
1: takže
0: prostě
1: po 10 letech trepete.
0: Furt, jako je to největší špička za mě, no. Totální profesionál, který nenechá nic náhodě a bylo to extrémně libový, no. Pak nějaký samozřejmě letní akce proběhly ještě venku, jak jsi zmiňoval Humberk, tak tam jsme si s Markem pěkně zahráli tentokrát. Konečně, už jsme nemuseli kopat díry na stage, takže bylo všechno připravené. Sice bylo malý zpoždění, ale zahráli jsme si ve finále ještě díl, než jsme měli, protože týpek, který hrál po nás, tak zapomněl na to, že má hrát, tak jsme hráli o půl hodiny díl, ale to nám vůbec nevadilo.
1: Jeho trable.
0: No, asi tak, no, za ty minulý roky jsme si to trošku vynahradili. Filip říkal taky, že prej příští rok to tam hodí jenom nám, což byl jako takový vtípek jenom.
1: Že byste měli stage house sami pro sebe,
0: jo.
1: Dnes řekl, kdo vám bude kopat ty díry.
0: Pak ještě výborná akce byla v Mnichově Hradišti na Ostrově. Tam jsem hrál na takovým chillovým festiáku. Každoroční, taková už dá se říct srdcovka. Je to poklidnější akce, ale zase s pohodovejma lidma a taky hodně povedený. Pak nějaký lokální věci byly. Bylo toho spousta.
1: Takže docela prožito, oproti mě si to měl celkem nabitý.
0: No, jako něco proběhlo. Nebylo to taky úplně tak nabitý, jako v dřívějších letech, musím říct. Mrzí mě, že už nejezdíme na hibobkem třeba. To byla pro mě úplně totální masáž každého léta, na kterou jsem se těšil na konci vlastně prázdnin, dá se říct.
1: Svatá pravda, to byly vždycky boží víkendy. Mně zase chybějí Svojčice, abych se...
0: Už jste nebyli letos vlastně, viď?
1: No, oni teďkom byli, jeden rok byli zrušený, potom byli nějaký polovičatý, že to bylo jen tak jako, řekněme, napůl jednostageovka, ale to byli plus, minus, jakž jako ty, co by měli být, ale ani jsme tam neměli hard techno stage, bylo to takový, no, nesmluvili jsme se, nejeli jsme a Bůh ví, nebo zdali, pojedeme vůbec letos v červnu.
0: Mě velice mrzí, že jsme nebyli na akci, na kterou jsme společně chtěli vyrazit, což bylo Beats for Love. Tam jsme si plánovali udělat výlet.
1: Ano, tam byl ten Bilks, nepletu se.
0: Tam byl Bilks a bylo tam toho spousta dalšího, byl tam taky Fefe náš, s kterým jsme se chtěli svíst, no a nakonec to úplně nedopadlo, takže doufám, že příští rok se na tuhle akci dostaneme, protože tam line-up bývá jako každoročně extrémně nabitej a věřím tomu, že i příští rok to bude jako hodně nadupaný.
1: No a napadají mě ještě dvě akce, Defcon a Oko, o kterých jsme zároveň taky hovořili na následující rok.
0: Na následující rok určitě, já jsem letos na Oku nebyl, loni jsem si tam zahrál skvěle, letos jsem vynechal, ani nevím úplně proč. Vlastně, jo, možná druhej...
1: My jsme byli s Noučercem snad dva roky dozadu, jestli se nepletu.
0: No, možná bude ještě díl, člověče.
1: No, tak a Defcon, myslíš, že to klapne?
0: Hele, Defcon, jako, bavili jsme se o tom, no, jako, my máme tady ty masakry hodně rádi, ale zase říkáme, že to není, jako, jestli to není úplně masakr až moc i na nás.
1: Já bych strašně jel, ale sám nevím, no, jsem už takový usedlej na tyhle věci.
0: Jako mě osobně nejvíc ze všeho láká Burning Man, na který bych vyrazil jako asi nejvíc.
1: Unoduje, to je na mě moc prášivý.
0: No, prášivý to je, ale to jako hele, ten zážitek bude naplňující úplně.
1: No, tak tolik jenom asi naše hudební zážitky a festivaly a my asi mrkneme na další pecku. Squad Goals a Proof.
0: Jo, tak to hrajeme v Země kvůli rádi.

0: feel good.
1: I feel good.
0: Skvělá věc tady ta prof, ty vynikající.
1: No, takže máme za sebou probraný cestování, máme za sebou probraný tak nějak festivaly. A co třeba nějaký všeobecný novinky, Lobo, ty máš třeba jako životní novopracovou novinku za poslední rok?
0: Novopracovní.
1: To už dáš dílek rok?
0: No, člověče, jo, no.
1: Tak piče, jak to jsem propás.
0: No, jako jo, no. Ale každopádně jako před Vánocem má hroznej skon, všichni chtějí dělat trička, že jo, včera bylo pozdě, takže my se nestíháme ani otáčet. Jsem rád, že se v práci vůbec najím a máme tam velký masakr, no. Ale tak snad vyhovíme všem zákazníkům.
1: To si píš a pak to náře zase lehce odvané, takže budete mít třeba klídek.
0: A pak zase v létě masakr. Taký návaly, no, vždycky léto a před těma Vánocema to je jako velký peklo.
1: My teď máme docela pohodku v práci, ale je to možná trošku špatně na jednu stranu, víš, jako toho není tolik, ale třeba se to zase jako srovná, uvidíme, no, to vždycky nějak vlnově lítá u nás.
0: Hele, a mohli bychom se taky pobavit o tom, bavili jsme se o těch hudebních akcích a mohli bychom se pobavit jako o hudbě všeobecně, jestli jako letos vyšlo něco, co tě jako hodně zaujalo, co se týče hudby, nějaký zajímavý alba, myslíš, cokoliv, nebo...
1: Vytáhnu takhle z patra?
0: No já nevím, no.
1: A upřímně mě zatím také nenapadá jako nic a nejsou jako ten typ člověka, co by...
0: Ten 7x3, teďko, co jsme hráli, no, před dvouma trackama to bylo, to je taky nová věc v celku.
1: No je to z novýho alba, ale neposlech jsem si ho upřímně.
0: Jo, ty to ještě nemáš naposlouchaný, aha.
1: Ty jsi to poslouchal?
0: Neslyšel jsem, právě se na to chystám, ty jsi mi to dneska připomněl, že vlastně jako to album vyšlo, a ty jsi ani neslyšel, takže...
1: No já vím, že to...
0: Já se na něj chystám určitě.
1: Že to jsou nový pecky, přesně tuhle jsem přinesl tím, že mě baví, ale že bych si to celý právě takhle jako odebral rovnou a zposlechnul do kompletu. Úplně to tak nedělám, no. Prakticky, když jezdím do práce, tak poslouchám spíš audioknížky a takhle jako všeobecně poslouchám už teď písničky spíš než alba, no.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že v poslední době mě docela zaujalo, nebo to vyšlo vlastně před 14 dny, česká produkce od Viče a Resta, jejich album nový, který mi připomnělo trošku tu starou dobu právě a zas Vičovy beaty jsou za mě jako skvěle podaný, no, do toho, co tam jako Rest dává na majku, totálně to spojuje tu atmosféru klasického rapu.
1: Já jsem trošku projel pár pecek a je to úplně to samý, jako 7x3 prakticky stačí mi, co jsem slyšel a to album asi poslouchat nebudu celý, spíš bych to viděl na nějaký koncert, když by třeba jeli někde, bylo to poblíž a stalo to za to si tam zajít, proč ne, rád si to poslechnu, ale nejsem úplně ten albový člověk na tohle.
0: No a pak mě ještě zaujalo jedno album, to mě zaujalo asi ještě mnohem víc teda, a to je album od Nase, King Disease 3, který je prostě boží, totálně skvělý beaty a totálně skvělá flow od Nase. Myslím, že bychom si od něj mohli dát rovnou jednu skladbu z tohle alba.
1: Mm-hmm, proč ne? Zároveň další album, který jde absolutně mimo mě.
0: No, tak tohle si poslechni, protože jestli máš rád starý hip-hop a to já myslím, že máš, tak tohle tě bude bavit.
1: Back to the old school, back to the roots.
0: Přesně tak, jak říkáš, tak si to pojďme pustit. Tohle je novej nás.
1: Tak pojďme.

0: No já musím říct, že mi to dneska docela utíká, takhle jak to máme takový povídavější, tak mě to tak nějak ubíhá.
1: Je to fofr dneska, no, taky mi to přijde hodně rychlý, svižný. No.
0: Já se musím přiznat, že jako bychle nahráváme, tak máme vždycky trable s tím, že třeba ten vstup nebyl moc dobrý, nebo tam bylo moc prostých slov a tak dále a tak dále. A kvůli vám to jako přesekáváme, no a dneska jak jdeme z kůží na trh, jestli to takhle můžu říct, tak to je takový ubíhající a příjemně fajn.
1: No jo. Ale teďko bychom si mohli cvrno pokecat o nějakých starých zeměkoulích, nebo respektive zeměkoulích, který jsme si dali tenhle rok.
0: 2002. No tak vy jistě víte, že jsme to trošku lajdačili letošní rok. Já vlastně i kvůli práci, že teďkom prakticky minimálně jednou do měsíce musím do práce, takhle přes víkend. Takže to není úplně zábava, ale pár jsme jich dali a pár bylo dobrých, jako za mě nejlepší Balkán, nebo ta cesta autokarem do Jugošky.
1: S Karlem a s Karlem, to byla velká sranda, no, to určitě.
0: Přesně tak, takže jestli na něco vzpomínám, tak zrovna na tuhle. Co ty, máš tam nějakou speciální, která by ti utkvěla?
1: No, jako bavili jsme se o to před chvilkou. Je fakt, že ty poslední mi utkvěly v paměti asi nejvíc. Třeba ze Zélandu, no. Co si pamatuješ ze Zélandu?
0: Přesně, my jsme jenom přemýšleli o tom, že si vůbec nevybavujeme, o čem ty díly byly, že to prakticky nebylo úplně tak zapisující se do pamětící. Ale ty, který si pamatujeme, tak ty byly super a právě tam bych vyšvihnul ten poslední halloweenský, anebo bych tam vyšvihnul ten tím autokarem, kdy ten výlet měl nějaký příběh a který jsme si jako prošli. Já to užívám víc, nebo jak to říct, je to pro mě větší zábavou.
1: No ale i ten surfařský díl byl skvělý.
0: Surfařský díl byl super, ale vzhledem k tomu, že jsem měl už surfařský speciál jednou ve vintážku, asi rok a půl dosádu, nejli dva, tak už jsem si tím maličko prošel a věděl jsem, do čeho půjdu. A je mi to strašně příjemný tohle, jak to říct, jako jak ta atmosféra té doby, tak ta muzika té doby. Takže bylo to fajn, ale už jsem trošku věděl, kterým směrem se vydáme, takže to pro mě nebyl úplně mainstream.
1: No každopádně asi nejvíc zásadní díl ze všech furt bude díl s DJem Ghostem.
0: Ten sice nebyl letošní, ale zároveň legendární. Víš, že doteď mám doma nevyzvednutou tu hlavní cenu, to kilo a čtvrt pika, nebo ne, kilo a čtvrt perníku, pardon. Já jsem si to splet. Od doktora Edkra, nebo bylo to kilo a 25 gramů, nebo kilo a 100 gramů, vím, že tam byla ještě nějaká jako nadsázka té váhy.
1: Něco tam bylo navíc, no, za to už si málem dostal pohlavek od Ghosta.
0: No a doteď to mám doma podepsaný v kredenci a výherce si to nevyzvedl.
1: Tak to je chyba, tak to ještě musíme jenom oznámit teda v tom případě.
0: Já teda vím, kdo to vyhrál, nebudu to teď zmiňovat, ale doteď to mám doma.
1: No, tak to bych napravil, Cvendo.
0: Ne, já mám rád doma.
1: Jo.
0: Kilo Štluknovskýho.
1: Poctivýho. Pernu,
0: přesně tak.
1: Jasná věc.
0: Rozbalovat to sice nebudu, ale když dojde na lámání chleba, i Šluknov je dobrý.
1: No okej, no hele, takže bavili jsme se o těch jakoby zásadních momentech loňský letošní zeměkoule. Máš tam ještě něco, co bys vypíchnul?
0: No vypíchnul byl hlavně ten nedostatek času, no, to je pro mě takový, nebo i pro diváky, víš, že i když to měl být 14 deník, prakticky dvouměsíčník, tak jsme z toho udělali dvouměsíčník, nepletu se.
1: Je to tak, no.
0: Dali jsme 6 dílů za rok, no, tak to je asi to, co mě teď momentálně jakoby v hlavě leží a trošku trápí, ale zároveň, když to třeba na příští rok proložíme takovýhlema živejma kecalostma, tak to bude stát za to a budeme toho mít víc, no.
1: Může být, no. Každopádně nevím, jestli letos dáme takovej ten souhrn celoroční, protože není moc z čeho čerpat.
0: Jo tak, no, že to bychom měli půlhodinový souhrn, to by byla kázet quiz, no, to je na prd. A tak uvidíme, no, třeba si dáme malej souhrn třeba někde z Havaje, něco v tom smyslu. To se samozřejmě nechte překvapit. No a my už pomaloučku mrkneme na další muziku, ale než s tím začnem, napadá mě, že vždycky teď v posledních dílech hráváme tu hru s písmenkem, kde vyberme random písmenko a potom se snažíme právě na téma daný destinace udělat nějaký příběh. Tak jestli bychom to neudělali prakticky i teďko, když máme takový jako volnočasový díl.
1: Tak můžeme to zkusit, proč ne? Jaký dáme téma?
0: já bych to dal tak nějak jako zeměkoulovsky, cestovatelsky.
1: No tak jo.
0: Dejte mi teda vteřinku, já tam musím nabušit ten generátor.
1: Neťukej to.
0: A... Tak dvoj TV zase.
1: Tak dobře, no.
0: Ne, já to dám znova, to se nezlobte, na dvojí TV bych nedal dohromady kloudnou větu. Tak D, to by šlo, ne?
1: No, neměli jsme ho náhodou už.
0: No, i kdyby to, tak to bude aspoň dramatický.
1: Dobře.
0: Tak pojďme na to, přátelé, my si zatím připravíme nějaký malý příběh na D a jako zábavu vám během toho času přispějeme písničkou Město moře kuře od MCOG.
1: No tak toho máme taky rádi v země kouli a pojďme si to loupnout.
0: Jo, podklad už nám dávno dohrál, ale nám to nevadí.

0: Takže my jsme během písničky dychtivě vymýšleli, omluvte mě, příběh, který by nějak tak hovořil o zeměkouli nebo o cestování a zároveň začínalo každý jeho slovo na písmeno D.
1: Dychtivě jsme dřeli.
0: Přesně tak, Lovo, jak jsi se s tím popral?
1: No, trošku jsem se zapotil, ale něco jsem dohromady dal.
0: Já nejsem žádnej páral, bych se tady s tím páral. Tak, kdo začne, chceš začít, nebo to tam mám bouchnout?
1: Začni ty.
0: Tak přátelé, já si to tady připravím, já to mám teda v laptopu, nejte mi vteřinku. Takže příběh na D, který se bude nějak tak týkat země koule nebo cestování. Tak, země koule. Dva dychtiví dobrodruzi devastují daleké destinace. Domorodcům dolévají dovezený destilát. Domestikovaný dobytek dráždí durmanem. Důrazně doporučujeme degradační dálkopis dvou debílků dětem. Dělám drahoty. Dobrá dávka dobrodružství dodává dvojici důraz důvtipu. Co?
1: Hodně slušný, kámo.
0: Ale jako ztratil jsem se tam trošku.
1: Já tak. Se tam možná taky ztratím, mám tady taky pár přesměrování napsaný.
0: Tak pojďme.
1: Tak poslouchej, hele. Dánský dobrodruh došel do Dallasu. Dokázal dorazit do 10 dnů. Dnes dorazil do Damašku. Doklady do dobrodruha dnes dřeli. Do dýmky docpal durman. Doklady došly, dáne. Dobrodruh dořekl. Dokonalý duplikát dokladu doposavat dostačil.
0: Já si cítím úplně skvělý. Jako dobrá kombinace.
1: Takže tak, no.
0: Příběh na, na téma destování samozřejmě a demně koule.
1: A degustace.
0: Přesně, degustace destilátů. To jsme prakticky jako i my, jakoby destiláti.
1: Degustujeme vždycky ty destiláty, no. Domorodců.
0: Děl vy dindža. No a to likerou asi v tomhle vstupu, přátelé, pojďme si dát rovno další písničku, která v tomhle případě je pěkná pecka.
1: To vás pěkně rozproudí.
0: A pokud můžu napovědět, tak se jedná o Technohead a pecku I Wanna Be a Hippie. Netřeba představovat, co vy?
1: No já ji znám jako hodně dobře, tak pojďme si loupnout.
0: Já ještě líp a lupu!

0: No, tak teď jsme si dali dvě trošku šláplejší věci, já si šlapu na jazyk trošku, zvláštní.
1: Šlapáníčko, šlapání, no a vzhledem k tomu, že už maličko vylozujeme konec dnešního pořadu, že už se tak trošku blížíme do 3/4, nedej Bůh do celý, tak bychom měli urychlit ty témata, co potřebujeme probrat.
0: No, teď jsme si řekli, že si popovídáme o našich vysněných destinacích.
1: Aha, což znamená místa, kam bychom se třeba chtěli podívat během života, anebo kam se třeba nepodíváme, ale zároveň bychom se tam hrozně rádi podívali. Tak Lobo, máš nějakou úplně jako top shit destinaci, kam víš, že se za život podíváš, jako že víš, že si to splníš?
0: No, já doufám, že to bude ten Burning Man.
1: Takže festival v poušti.
0: Yes.
1: Ale
0: jako jinak...
1: To je americká poušť nějaká, předpokládám.
0: No, Nevada.
1: Něco okolo Nevady, ano.
0: Je to tak, no a... Jinak, hele, no, tak nějaký asi ty exotiky, hezký Bali a takhle bych se podíval, proč ne?
1: Na Bali balit baby.
0: A to Peru asi a takovýhle ty Jižní Ameriky bych si taky prošel.
1: To je mi strašně blízký. Já když můžu říct, tak mám jakoby úplně top sen, který vím, že si jako splním do konce života, je Velikonoční ostrov. A už jsem jako čet spoustu knížek a takových kravin, že vím, že to musím zvládnout. No a hnedka v závěsu se táhne Mexiko a Peru právě, o kterém jsme hovořili ze začátku dnešního dílu. Takže to je takový můj jako must have seznam, jestli to tak můžu říct.
0: No a v země kouli bych se podíval ještě třeba jednou do vesmíru aspoň.
1: No ale to je i vlastně destinace, kterou bychom taky mohli v tomhle listu mít třeba. Když by si řekl, hele, chtěl bych se někdy třeba podívat minimálně na oběžnou dráhu.
0: No počkej, hele, ty...
1: Nedej Bůh na měsíc.
0: Nečet to teďko, jakože první Čech se dostane takhle do vesmíru na nějakou tu vyhlídkovou...
1: K něčemu celkovému jste se dostal,
0: no,
1: ale
0: já jsem taky,
1: nepročítal jsem
0: já jsem
1: nějak...
0: úplně nevěděl přesně, kdo to jako je. A včera mi bylo řečeno, že tam poletí Jemi, jestli si ho pamatuješ z ESA.
1: Jemi z S, to snad ne.
0: Jemi A, B, C, D.
1: A Terka Pergnerová mu bude dělat vole zálohu, kdyby nemohli.
0: Kdyby
1: měl migrénu.
0: Jakože si nedělám prdel, poletí tam ještě nějaký takový ten vietnamský DJ s těma dlouhýma vlasama.
1: Aoki, Steve Aoki.
0: Jo, to je on, to je on. Tak ten tam taky letí, no, je to úplně takový bizární let, platí to nějaký miliardář.
1: Takže... Jami a Aoki letí do dobrodružství, to je strašný. Proč to nedaj nám třeba? My jsme se rádi podívali také jako cestovatelé.
0: No, budou tam hele snad 9 dní v tom vesmíru, takhle jako
1: Kriste plíta. Pane, a oni ani nemají cestopis určitě, viď?
0: No to nemají hlavně, no to určitě ne.
1: Vlezte mi na záda, takže přátelé, kdybyste někdo pořádal výlet do vesmíru a potřeboval jste někoho s sebou, řekněte nám dvou, my jsme cvičení branci.
0: Jo, a už ti vám s tou uděláme reportáž.
1: Ale budeme chtít takovej ten jako fernet v zubních pastách minimálně na oběhnou dráhu. To je takový to vesmírný mré, víš? Jako,
0: no já
1: to...
0: vím, no tam nemůžeš mít klasický knedliky ze zelib, no.
1: No ale jako furt jsme jako nenároční samozřejmě, takže nebudeme si vymýšlet podmínky, jenom ten fernet teda na rovinu. Přesto pak nejde. No a co mi ten...
0: Jsou hranice.
1: Takže cíle svých cestování jsme probrali, tak dáme pecku a pak nějaký rozlučky, rozlučovačky?
0: No, možná nic nevymyslíme dalšího, tak asi jo.
1: No dobré, tak pojďme, další pecka je Rendezvous od Basement Jacks.
0: Ale v remixu od Marco Lisse.
1: Čeky, remix.

0: Chceš začít nebo začínám?
1: Začni klidně ty.
0: Takže přátelé, my se loučíme.
1: Loučíme se, jo už.
0: Jo, asi jo, no, máme už trošku...
1: No jo, máš pravdu, no.
0: Konec za dveřmi, čas nás tlačí.
1: Čas utíká jak vodka.
0: No a to je hrozný, vodovodka. Kež by mi takhle odtejkala vana doma. Nic, kocorci, jako opravdu čas nás tlačí a my vzhledem k tomu, že tam budou ještě nějaký zprávy a tak, tak by nám hrozilo, že už bychom si usekli konec našeho závěrečního monologu.
1: No, tak ještě si popovídáme, ale o něčem ne.
0: No určitě o tom, že jsme hrozně rádi, že to s takovýma dvouma troubama, jako jsme, my vydržíte a že vás to baví, že s náma společně chcete cestovat.
1: No to nás baví, že vás to baví prostě, no.
0: A nás i baví cestovat, takže dohromady je to snoubení bavení.
1: Zkrátka spojení takový, jaký má být. No a dneska to bylo trošku jiný než obvykle.
0: Já jsem se docela vykecal, upřímně budu rád, že půjdu domů a tam budu sám teďko na chvíli.
1: Jo, taky jako dneska jsme to trošku probrali,
0: i když ne,
1: jinak než obvykle. No.
0: Já jdu ještě teda na večeři k našim, takže si ještě to povídáníčko povídání užiju od naší mamky, ale co na platno.
1: Tak to zkus udržet se na stejný úrovni.
0: Já, tak táta má taky ferne doma, to já tam většinou přijdu jako na jídlo nebo tak, dáme si nějakou kořku, dáme si jídlo, pohovoříme, já však to znáte, jako každý asi chodíme za našima. Také na obídečky, no, je to nepříjemně příjemné.
1: No, soutěž dneska nedáme teda, to jsme řekli už předtím.
0: Já bych si zasoutěžil o to, kdo bude nejvíc poslouchat vánoční večírek 17. prosince na Bčku. Tak my ho pak vyhlásíme a řekneme, jo. Ej, ty jdi do... Ne, neřekneme mu to, vyhlásíme ho jako vítěze samozřejmě.
1: Na to už se mega těším, cvrno, na to vánoční vysílání.
0: No blíží se nám to, my teď máme prakticky neděli 11., takže za 6 dní máme sobotu 17.
1: Ty prdě, ještě musíme objednat řízky u Faustu.
0: No já to lehce nechám na tobě, já jdu ještě v pátek do práce. A jestli, ne, jdu do 6.
1: Já jdu taky do práce v pátek.
0: No tak je to v pohodě, tak objednáme řízky v pátek večer.
1: To já tam zavolám, to je v pohodě.
0: Tak jsme spluveni, my pro něm pak zaběhneme. A pokud i vy máte chuť na vysmažený řízeček, tak se pro něj stavte v Bčku.
1: Dáme vám ochutnat. Přineste váš salátek.
0: Dáme vám ochutnat naši smažbu, přesně, aby přineste nějaký cukrový a cukrátka.
1: A nebo tak, no.
0: No a to je asi celý pro dnešek. Kocorci, hrozně děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi a že si to společně užíváme. A slyšíme se teda v sobotě.
1: Slyšíme se v sobotu a samozřejmě v dalších dílech pořadu Zeměkoule.
0: Další destinaci vymyšlenou nemáme, ale přes svátky jí 100% dohromady dáme.
1: Já věřím tomu, že Ingrid už má něco vymyšlený, kam nás vyšle tentokrát.
0: Já z toho mám trošku strach, ale nechte se překvapit.
1: Já, jak ona říkala předtím něco o ponorce, tak my jsme nepluli někam pod vodu, člověče.
0: To špatně rozuměl, to byla pornorka.
1: Aha.
0: Ingrid, to se nezdá. Já jsem mi viděl, jak si nakupuje to hampatý prádilko, takže tam vás brát nebudem, nebojte se.

0: moc deep.
1: Bude jenom na Hero Hero.
0: To si píš, my budeme Hero Hero a Ingridka bude Andr Andr. Nějecko, cvrci, to už je moc, mějte se hezky a hezky a band.
1: Yes, a v sobotu vánoční večírek Rády AB, doufám, že budete poslouchat.
0: A že dorazíte na vlny Rády ABčko.
1: Přesně tak. Měj se cvrndo a příště čau.
0: Měj se, Lobo.
2: Čau.
0: Hele, čau a díky všem.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech

0: Relax.
1: On radio.

Relax. On Radio B.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax. On Radio B.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: on my phone.
1: Relax.

Relax. On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buď

Trilla. On Radio B.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.
1: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šláčku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod Zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Meteor. Enormní. Intergalaktický.
1: Extrém.
2: Titán.
3: Megalomanský.
2: Monstrózní.
3: Gargantuánský.
1: Supermasivní.
2: Gigantu.
4: Malý pátek.
1: Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
2: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, holky, kluci. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na pořád Malý pátek na Rádiu B. V dnešním dílu si představíme letní hity, které ovládly hitparády a celkově stage na openerech. A máme se na co těšit, mám tady připraveno 21 skladeb, ale ty asi bohužel nestihneme, tak si zbytek dohrajeme příště.

Jsou narozeniny Rádia B, takže poslouchejte dál, abyste se dozvěděli podrobnosti a užijte si poslech. Já jsem DJ Cynic a začíná pořád Malý pátek.

A my jsme začali první skladbou, to byla LK od DJ Marky, XRS a Stamina MC. Druhá skladba Ready to Fly, Subfocus a Dimension. A jdeme na další skladbu a to je Control, kterou má na svědomí Matrix, Futurebound a Max Marshall. Posloucháte Malý pátek na Bečku.

Jistě už jste všichni poznali Take It Up, Wilkinson a Subfocus. A než skončí tato skladba, já bych se vás chtěl pozvat na první mejdán, který se odehraje 15.8. a jsou to narozeniny Rádia B. Jupí, už jsou to 6. narozeniny. A my samozřejmě pro vás děláme mejdán. Děláme ho v Podzámčí od 2 hodin a letos se na stage představí Antonín Padrta, Cynic, STVS, Fefe, Lobo, Michal Kořán, Tereza Kerle, Ned, Piv, Raskal a Šazo. Tak se těším.

A po této skvělé skladbě Take It Up od Wilkinsona a Sofocuse následuje Kalibr, stará klasika Even If. Užívejte poslech, posloucháte Malý pátek na Bečku.

byla to skvělá skladba od producenta Kalibr pod názvem Even If. Vznikla v roce 2005 a vydaná je na Signature Records. Následuje Night Vision,

pomalu nám končí skladba Night Vision od Technimatic a následovat bude We Got It od Matrix a Rotwell. Ale ještě předtím bych se vás chtěl pozvat na další mejdán, který se odehraje ten samý den jako narozeniny Rádia B, a to je 15.8. Hned jak tady skončím, tak jedu do Teplic, kde na hradě Doubravka se uskuteční elektronický hudební festival a budou tam dvě stage, drum and bass a techno. A můžete se těšit na spoustu skvělých DJů, jako je Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Meissny, Simir a Tim Clock. To byla techno scéna. A na drum and bassové scéně se můžete těšit na DJ, jako je Nitrofix, Gizmo, Marshall, moje maličko Cynic, Fat Ferry, Wormick a Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Grand Kiss. 15. srpen, hra Doubravka, Teplice. Těšíme se také na vás. Ukažte se.

Posloucháte Malý pátek na Béčku, speciální Best of Summer DMV Edition. Doufám, že se vám dnešní skladby líbí. Jakékoliv připomínky můžete nám napsat do chatu na webu Radia B. Těšíme se na jakýkoliv feedback a jakoukoliv třeba i otázku. A my pokračujeme dál, další skladba Wilkinson a Easy Cross. A skladba se jmenuje You Used to This. Malý pátek na Béčku.

Končí nám skladba Use This od Wilkinson a Icy Cross. A samozřejmě teď uprostřed léta probíhá to nejlepší, co v Čechách máme i na světě, a to je Lety Troll. Takže pokud tam ještě nejste a nemáte jiný plány, rozhodně běžte si užít tuhle skvělou akci a podpořit ty, co to pro vás celý vytvářejí, protože je to neuvěřitelný, jak dokážou udělat ty stage. Já mám pocit, že snad 60 metrů je ta velká stage zleva doprava a 25 nebo 30 metrů vysoká, takže rozhodně to musí být zážitek. Já se tam letos nedostanu, ale těším se příště. Vy posloucháte dál Rádio B, pořad Malý pátek, další skladba je Renaissance od Culture Shock. Příjemný poslech.

A zatím dvě odpropagované akce jsou 15.8. a to je 6. narozeniny Rádia B v Roudnici pod Zámčí a druhá akce, ten samý datum 15.8. Doubravka.

Bobby, Fred V a Graphics. A my jedeme dál a já tady mám jeden pozdrav. Chtěl bych pozdravit do Brozán, kde pod pergolou chlastají rumníček a poslouchají hezky náš pořad. Malý pátek na Bčku, tak jim popřejeme, ať se jim pěkně popíjí. Ahoj kluci, a další skladba přímo pro vás je Gold Rush od producenta Danny Bird a Broken Brothers. Užívejte večer, dejte si panáka na mě a my se vlastně vidíme v sobotu. Takže čau!

pozvat na další akci, která se uskuteční 7.8. a to je v podstatě Libochovická pouť. A na pouti jsem si letos pronajal a vymyslel malej stánek s hudbou a občerstvením. Takže pokud budete na Libochovické pouti, zastavte se u zátoky až úplně u Ohře, vedle mostu. Určitě to najdete a já se na vás moc těším. Budeme hrát house, techno a drum and bass a máme na to 2-3 dny, tak to bude mejdan, jako vždy. Libochovická pouť, 7-8, tento měsíc. Nebo následující. V sobotu máme prvního, dneska je poslední den, takže srpen 7-8.

do posledních 10 minutek dnešního pořadu. Strašně to letí. A já vás chci ještě pozvat na Roudnický a Litoměřický vinobraní. 12.9. v Roudnici, to máme stage u galerie. A 19.9. je to v Litoměřicích a to máme dvě stage v tunelu. Tak se na vás moc těšíme, na všechny tyto akce. Narozeniny Rádia B, Doubravka v Teplicích, Libochovická pouť, Roudnické vinobraní a také Litoměřické vinobraní. A teď už následuje skladba Bad to Me. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Speciální letní edici.

pomalu nám končí skladba Bad to Me od producentů Hybrid Minds a Grace Grandi a my už se dostáváme k další skladbě a to je od producenta High Contrast a co by to bylo za léto, kdyby jsme neměli If We Ever. Posloucháte Malý pátek na Bečku High Contrast.

A my si tuto skladbu usekneme v polovině, aby jsme stihli další hitovku a sami dobře poznáte, co je to za skladbu, a pokud ne, já vám to potom řeknu. Následuje další skladba v pořadu Malý pátek na Bečku. A název mi třeba můžete napsat do chatu na webu Rádia B. Uvidíme. Ale nehledejte na netu. Hezky.

ke konci. Máme tady poslední vstup a já bych se vám chtěl moc poděkovat, že posloucháte speciálně dnes Dobrozán pod pergolu, kde je Mire, Slíba, Láďa, Tom a Píťa. Těším se na vás na každém mejdanu a dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, díkům dík a čau za čau. Poslední skladba Together od Logistic. Já jsem DJ Cynic a přeji příjemný večer.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz. Reasons.

Tony Fodder a Debow se spolčili spolu, společně, dohromady a vytvořili tady tohle. Get involved.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sempre vera, dimmi ancora solo una parola.

Second time you shot.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.